zaurat. Celo uro sem ga držal, ale enkrat žgal, ker jaz tepem zlo počal.